0: Rádio Bonton zprávy.
1: Na Bontonu zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Žáci základní školy Věry Čáslavské v pražském Břevnově odhalili pamětní desku této legendární gymnastky. Sedminásobná olympijská vítězka získala během kariéry kolem 140 medailí a patří mezi nejúspěšnější české sportovce historie. Spojené státy zatím neobnoví útoky na Irán. Prezident Trump oznámil, že k ním nedojde před listopadovými volbami do kongresu. A hokejisté Plzně porazili v extralize České Budějovice 4-1 a skončili sérii dvouligových porážek. Západočeši vyhráli i třetí domácí zápas a posunuli se na čtvrté místo. Dnes budou teploty kolem 11 až 15 stupňů, na jižní Moravě až kolem 17. Ráno bude ještě převážně slunečno, během dne ale začne od severozápadu přibývat oblačnosti, večer se pak v Čechách místy přidá i déšť.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: Na Bontonu zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Před volbami je potřeba aktualizovat aplikaci e-doklady. Digitální a informační agentura upozorňuje, že bez nejnovější verze se aplikace nespustí a lidé se tak digitální občankou nebudou moci prokázat. Policie zadržela matku novorozence, jeho tělo našli v polovině září v kontejneru na Semilsku. Ženu obvinili z vraždy, hrozí až 20 let vězení nebo výjimečný trest. Bodamské jezero trápí mimořádně nízká hladina vody. Na některých místech už kvůli tomu musela být zastavena i lodní doprava. Hladina je více než metr pod dlouhodobým průměrem. A dnes bude z rána ještě slunečno, během dne se ale postupně od severozápadu zatáhne. V Čechách se přidá také déšť. Teploty vystoupají na 11 až 15, na jižní Moravě až na 17 stupňů Celsia. We'll be right back.

0: Radio Bonton.
1: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Na Bontonu zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Žáci základní školy Věry Čáslavské v pražském Břevnově odhalili pamětní desku této legendární gymnastky. Sedminásobná olympijská vítězka získala během kariéry kolem 140 medailí a patří mezi nejúspěšnější české sportovce historie. Spojené státy zatím neobnoví útoky na Irán. Prezident Trump oznámil, že k nim nedojde před listopadovými volbami do kongresu. A hokejisté Plzně porazili v extralize České Budějovice 4-1 a skončili sérii dvouligových porážek. Západočeši vyhráli i třetí domácí zápas a posunuli se na čtvrté místo. Dnes budou teploty kolem 11 až 15 stupňů, na jižní Moravě až kolem 17. Ráno bude ještě převážně slunečno, během dne ale začne od severozápadu přibývat oblačnosti, večer se pak v Čechách místy přidá i déšť.

Ach, ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli jako přátelé.

je dobře, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněla, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Na Bontonu zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Před volbami je potřeba aktualizovat aplikaci e-doklady. Digitální a informační agentura upozorňuje, že bez nejnovější verze se aplikace nespustí a lidé se tak digitální občankou nebudou moci prokázat. Policie zadržela matku novorozence, jeho tělo našli v polovině září v kontejneru na Semilsku. Ženu obvinili z vraždy, hrozí až 20 let vězení nebo výjimečný trest. Bodamské jezero trápí mimořádně nízká hladina vody. Na některých místech už kvůli tomu musela být zastavena i lodní doprava. Hladina je více než metr pod dlouhodobým průměrem. A dnes bude z rána ještě slunečno, během dne se ale postupně od severozápadu zatáhne. V Čechách se přidá také déšť. Teploty vystoupají na 11 až 15, na jižní Moravě až na 17 stupňů Celsia.
0: Česká hudba je doma na rádiu Bonton.

tam v přízemí. Proč já blázen jsem tam byl a chtěl tě mít z velkých fotek a malých roliček tvých.

když při mě stál. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky, a v 50 nechával si věštit od cikánky, a dříve, než mě přijme svat,

když při mě stál. V Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastu.

na rtu, když při mě stál. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já, lásko má, stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku,

0: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
1: Máte vysavač, pračku, myčku. A přesto na zuby používáte obyčejný kartáček? Je čas to změnit. Upgradeujte na elektrický kartáček. Vyzkoušejte IO magnetickou technologii od Oral-B pro pocit dokonale čistých zubů.
2: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body & Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.
3: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu.

0: Kooperativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůzíž za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
1: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
2: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
5: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
6: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
5: A co je Chytrárt?
6: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
5: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
7: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
11: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus, se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
13: V ABíčku najdeš exkluzivní dárek. Vyber si svého igráčka z limitované edice. Vezmeme tě i za válčícími šimpanzi nebo do světa barvení figurek Warhammer. Víš, že žraloci bělaví rádi tráví čas s rodinou? A že pro tebe máme i 17 stránek plných vystřihovánek? ABíčko s originálním igráčkem právě v prodeji.

0: Jo, Karel, to je jméno.
1: Víš, ten zvuk, to se tam někdo má.
0: A ta fůra slavný příjmení.
1: Karel Hynek Bácha.
0: Karel Jaromír Erben.
1: Karel Havlíček Borovský.
0: Karel Čapek.
1: Karel Vacek.
0: Pozor, Karel Vlách.
1: A také Karel Koch.
0: A dokonce i Čeplin byl Karel.
1: Jo, mimochodem, Karle, jakže se jmenuje?

0: prémiové podcasty na jednom míste? Máme na platforme Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
1: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
2: Zlato, co máš dneska v plánu?
3: No přece všechno.
4: Ať už plánujete cokoliv, nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.
5: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
11: V ABíčku najdeš exkluzivní dárek. Vyber si svého igráčka z limitované edice. Vezmeme tě i za válčícími šimpanzi nebo do světa barvení figurek Warhammer. Víš, že žraloci bělaví rádi tráví čas s rodinou. A že pro tebe máme i 17 stránek plných vystřihovánek a víčko s originálním igráčkem právě v prodeji.
12: Rádio Bonton zprávy.
13: Na Bontonu zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Před volbami je potřeba aktualizovat aplikaci e-doklady. Digitální a informační agentura upozorňuje, že bez nejnovější verze se aplikace nespustí a lidé se tak digitální občankou nebudou moci prokázat. Policie zadržela matku novorozence, jeho tělo našli v polovině září v kontejneru na Semilsku. Ženu obvinili z vraždy, hrozí až 20 let vězení nebo výjimečný trest. Bodamské jezero trápí mimořádně nízká hladina vody. Na některých místech už kvůli tomu musela být zastavena i lodní doprava. Hladina je více než metr pod dlouhodobým průměrem. A dnes bude z rána ještě slunečno, během dne se ale postupně od severozápadu zatáhne. V Čechách se přidá také déšť. Teploty vystoupají na 11 až 15, na jižní Moravě až na 17 stupňů Celsia.
14: Česká hudba je doma na rádiu Bonton.

0: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
1: Máte vysavač, pračku, myčku. A přesto na zuby používáte obyčejný kartáček? Je čas to změnit. Upgradeujte na elektrický kartáček. Vyzkoušejte IO magnetickou technologii od Oral-B pro pocit dokonale čistých zubů.
2: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůzíž za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
3: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuty.

0: ve výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.
1: Flankart Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
2: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Hustý. Hustý milkořecký jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořecký jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
5: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
6: Přímo bychytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
5: A co je chytrárt?
6: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
5: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
7: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
10: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
11: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
12: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
11: Dnes musíte vybrat.
12: Mám tady pro vás předvýběr a
11: rozšíříme
12: výběr. Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
11: Ale je to na
12: vás.
13: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.

0: Lucka Bílá je v troubě, ale vy jste s rádiem Bonton. Lam pam piram pam, takhle krásně si můžete zaspívat krátce po 8 hodině. Ano, ranní Bonton za chvíli začíná, budou tu činasky a taky Reddy Kirken. No a do zahraničí se vydáme až do Kanady s Brianem Adamsem. Summer of 69, to je skvělá věc, jeden z jeho největších hitů.
1: Rádio Bonton, počasí.
0: No pojďme se podívat na tu oblohu. Dneska máme, nebo v tuto chvíli, teď máme oblačno v Praze na Hagiboru, máme 7 stupňů Celsia. Přes den zpočátku bude jasno až polojasno, během dne bude oblačnosti přibývat. Večer se místy vyskytne déšť, tak pozor na to. Nejvyšší teploty dnes, přátelé, už něco mezi 11 až 15 stupni Celsia. Ani se mi to nechce vyslovit. No je to tak, podzim je tady.
1: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz. Rádio Bonton s Milanem Fialou.
0: Buongiorno, dámy a pánové. Krásný, úžasný den. No, mimo jiné, den korejské abecedy se dneska slaví kde jinde než v Koreji. Nevím, jestli umíte korejsky, ale pro mě to teda, ano, nic ve zlém, ale říkáme tomu rozsypaný čaj, že jo. No, nicméně, přátelé, máme také světový den tažných ptáků. Člověk jim až závidí tu volnost, se kterou si zaletí, kam chtějí. No, na druhou stranu zase každý rok letět přes půl světa, abych v zimě nezmrznul, no, to si doma radši zatopím. Za chvíli se vydáme na pražský Orloj, projedeme se motocyklem renomované české značky a taky zabrousíme do filmu o dobrém vojákovi Švejkovi. No co víc si přát takhle po ránu s datem 9.10, že? Ano, 9.10. v kalendáři, takže užijte si to všechno, já vám popřeju klasicky skvělý den s Bontonem a Pialou Milanem.
1: Do nového dne s dobrou náladou na rádiu Bonton.

0: Dámy a pánové, mám tu čest vás provázet ranním vysíláním Rádia Vontón. Je 8 hodin 12 minut, no a za chvíli třeba, no nechte se překvapit, vylezíme si na pláž, i když už u nás ten podzim. No nicméně, přátelé, pojďme se podívat do historie s datem 8. října. Tak tedy v roce 1410 v tento datum byl poprvé v listinách zmíněn pražský staroměstský orloj. Všichni ho máme rádi, čekáme na to zvonění na konci, že? No, jsme v roce 1970 právě teď, tehdy byla premiéra vědecko-fantastického a dobrodružného filmu Bořivoje Zemana Na kometě, samozřejmě podle románu Žila Verna. A v roce 2011 tento den Josef Váňa vyhrál s koněm Tiumen Velkou Pardubickou. Bylo to jeho 8. a poslední vítězství. No, nikdy neříkej nikdy, že? Josef Linomas, herec, ilustrátor a naivní malíř, se narodil před 112 lety. Nezapomenu na scénu limonádový z filmu Limonádový Joe, kdy v báru snědl ty housle. Pamatujete? Krása, on byl skvělý. Zazářil také v mnoha filmech a seriálech, jako třeba například Hostinský palivec v Dobrém vojáku Švejkovi.
1: Ale Hostinský, tady když jsi vysel obraz císaře Pána.
2: Jo, vysel. Srali na něj mouchy, tak jsem ho dal na půl. No to víte, ještě by si mohl někdo dovolit nějakou poznámku a byly by z toho nepříjemnosti, co pak to potřebuji.
0: No to rozhodně ne. Před 89 lety se narodil Evžen Jegorov, jazzový hudebník, saxofonista, klarinetista, známý z divadla Semafor, ale také jako herec. Vidím ho jako skvělého hrobníka ve filmu Vesničko má středisková a vy určitě taky. Sean Lennon, druhorozený syn Johna Lennona, má dneska 51. narozeniny. Narodil se v den narozenin svého otce a ve 13 letech se Sean objevil ve videoklipu Michaela Jacksona Moonwalker. No a také se projevil jako všestranný hudebník, kromě zpěvu hraje na kytaru, basovou kytaru, bicí, perkuse a klavír. Brrm. Tak přátelé, to bylo všechno z historie s datem 9. října. No a pojďme na muziku. Chinaské Dlouhej kouř. 9. října, ne 8. října.

0: Ča. 8 hodin 24 minut. Jste svědky ranního vysílání Bontonu, Rádia Bonton. To znamená, jmenuje se to Ranní Bonton. Kdybyste náhodou nevěděli, no je to složité, já vím. Ale každopádně, vážně, pojďme se podívat na meniny. Svátek mají dneska Štefan a taky Sára. Štefan je běžně užívanou počeštěnou podobou jména Štěpán a znamená věncem korunovaný nebo vítěz. Sára je zase biblické jméno, vykládá se jako kněžna vznešená. Zdravím Sáru, jednu mám tady v portfoliu, je to výborná muzikantka, klavíristka, klávesistka, no tak zdravím. Ke známým nositelům jména Štefan patří samozřejmě operní pěvec Margita a nebo slovenský herec idol žena dívek minulého století, dnes už je to tak, Štefan Květik, no a ke známým Sárám patří třeba fotografka Saudková. No a pojďme na kočky a kočičáky, tam dneska Luther, kocour Luther a kočičina Orchid, no samozřejmě je to orchidej, symbolizuje krásu, jedinečnost, vznešenost a křehkost. Hodí se pro kočky s exotickým vzhledem nebo klidnou a hrdou povahou. Wow, mňau, tedy pardon. No a pojďme si zaštěkat. Psíci, tady je to jasné, stručné, bez komplikací, u nich slaví pes Adam. Tak, všecko nejlepší. Za chvíli Eva Farná, Brian Adams.
1: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
2: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na Opinio.cz.
3: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
5: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový.

0: nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: To bylo chytrý koupitelku v Datártu.
2: Vy chytralí, s chytrátem jsme ušetřili.
1: Tebe nikdo nepřechytračí, úplnej Einstein.
3: Vneste do podzimních dnů vůni kávy s kávovarem ETA, který snadno připraví espresso, krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datárt, opravdový elektrospecialista.
4: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
5: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce. Minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
6: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
7: Když přemýšlíte o novém autě, napadne vás Mini? Možná by mělo. Ikonické Mini Cooper, všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější prověřený vůz. Z programu Mini Next si můžete vybrat certifikované ojeté Mini s ověřenou historií a dvouletou zárukou. Najděte si své Mini na mini.cz.

jako by to bylo včera, co šel jsem do první třídy. Byl jsem jako neřízená střela, ale na učení příliš líný. Když dosáhl jsem puberty, tak měl jsem jasno, kytara je to, nad čím holky žasnou. Dceru

0: loku.
1: Eva Farná, Martin Chobot. No, bohužel už to všechno skončilo. Eva Farná minulý týden oznámila rozchod se svým manželem Martinem po 13 letech. No, prostě, co k tomu dodat? Takový je život. Nevybíráme si, kam nás ty cesty osudu zavedou. Tři tečky zatím. No, vy posloucháte Ranní bonton. Milan Fiala vám přeje krásné dopoledne. Za chvíli Dalibor Janda nebo Reddy Kirken. Zítra mám. A taky se vydáme, přátelé, za Nobelovou cenou. Nobelovky, lidově řečeno, se rozdávají jak na běžícím páse, takže si je trošku proklepneme. Budete se možná divit.
2: Rádio Bonton, zprávy.
3: Dobré ráno, dnes začíná první den komunálních voleb a voleb třetiny Senátu. K hlasovacím urnám mohou lidé přijít od 14 do 21 hodin. Zítra budou volební místnosti otevřené od 8 do 14 hodin. Většina hlasů by mohla být sečtena v sobotu večer. Na benzínkách si opět připlatíme. Cenové stropy na pohonné hmoty dnes stouply. U nafty se zvýšily o 6 haléřů na 47 korun 29 haléřů za litr. O benzínu o 24 haléřů na 46 korun a 31 haléřů. Hokejisté vedoucího Třince budou dnes usilovat o další prodloužení rekordní série výher bez bodové ztráty od začátku sezóny. Soupeřem ocelářů bude Hradec Králové. Druhé Pardubice se představí na ledě Vítkovic. Sérii pěti porážek touží v aréně Kladna utnout Mladá Boleslav. Zpočátku bude jasno až polojasno, během dne bude od severozápadu přibývat oblačnosti, na jihovýchodě až později večer. Večer bude v severozápadní polovině Čech místy pršet a nejvyšší teploty jen 11 až 15 stupňů, na jižní Moravě až 17. Ze zpráv je to ode mě pro tuto chvíli vše. Hezký den s Rádiem Bonton.

0: Tak, tohle byly Simply Red. Čas říká, že je 8 hodin 640 minut. Vy posloucháte ranní bontono. No a v těchto dnech se rozdávají Nobelovy ceny. Byly rozdány už za fyziologii, lékařství, fyziku, chemii a literaturu. No a přátelé, tam samozřejmě v první řadě vždycky jde až o peníze, jak se říká. No, nadnešeně, ale samozřejmě ta práce prostě musí být, jinak by člověk tu cenu nedostal. Výherce Nobelovy ceny, přátelé, dostává 12 milionů švédských korun, což je v přepočtu asi 27,5 milionů korun českých. Kromě finanční hotovosti laureát také obdrží zlatou medaili a diplom. Většina těch dražených medailí, například za fyziku, chemii nebo lékařství, se v aukcích prodává za částky od 300 tisíc dolarů až do milionu dolarů. No, Alfred Nobel objevil dynamit, no ale tohle jsou teda bomby, co říkáte?
1: Bum, prásk, bum!

0: Písničku Raketou na Mars naspívala samozřejmě Věra Špinarová za doprovodu skupiny Jezinky a orchestru Iva Pavlíka. No, je to už nějakých pátek, je to přelom prakticky 60. a 70. let, ale přátelé, žijíme současností, je přesně 9 a já startuji druhou polovinu ranního vontonu. S kým? No, třeba s Péťou. Přesně tak, Petr Kolář, bude tu taky divokej byl. No a vyrazíme se i do Ameriky s Michaelem Jacksonem. On byl fakt skvělej, co si budeme říkat.
1: Radio Bonton, počasí.
0: No tak pojďme se na to podívat. Dnes jasno až polojasno, během dne oblačnost, večer se místy vyskytne déšť. Teploty dnes 11 až 15 stupňů Celsia. Zítra by mělo být zataženo s deštěm a přeháňkami a teplotami 11 až 15, to znamená jako dnes o něco hůře. No a jak bude v neděli? Polojasno s možností přeháněk a naměříme jen 9 až 14 stupňů Celsia. Tolik verdikt meteorologů, no tak pokud pojedete na víkend, přátelé, nezapomeňte si kromě plavek a slunečních brýlí, ty si možná už raději zapomeňte doma přibalit něco teplejšího.
1: Ráno na rádiu Bonton s Milanem Fialou.
0: Ano, někdy jsem tak vtipný, že ani nevím, jak to dělám. Každopádně buongiorno, dámy a pánové. Oč tu běží? No, to je taková, dalo by se říci, nerudovská otázka ve stylu kam s ním? No, mluvím totiž samozřejmě stále o tom počasí a kolem něj se teď prostě chodí velmi, velmi opatrně, se kolem toho našlapuje. No tak tedy oč tu běží naplno? To nám odhalí meteoroložka Dagmar Honcová v rubrice Žít podle počasí. Mezitím třeba Patrick Swayze, jedna filmovka, bude tu divokej byl, a teď ještě jedna taky známá věc, filmovka další.
1: Do nového dne s dobrou náladou na rádiu.

na mé tváři, její tělo je blízko mě, já se nemůžu podívat do jejich očí, mám cokoliv, co potřebuje, ona je prostě vítr. She's like the wind. Samozřejmě tuhle tu píseň She's like the wind zpívá americký herec a zpěvák Patrick Swayze, doprovodné vokály v ní naspívala zpěvačka Wendy Fraser a tenhle ten celosvětový hit z roku 1987, ani to nebudu radši počítat, pochází samozřejmě ze slavného soundtracku k filmu Hříšní tanec v originále Dirty Dancing. Přičemž tedy Patrick Swayze skladbu také sám spolu napsal, no byl to prostě borec, co si budeme říkat. Tak a z filmu zase do muziky za chvíli třeba Ryan Paris Dolce Vita, teď už Ilona Čáková, která si stále klade tu otázku, proč?

0: Ciao Dolce Vita, Ryan Parry, Sladké žití, 9 hodin 20 minut, posloucháte ranní bonton, dámy a pánové. Tak oč tu běží? Ptám se opravdu teď na rovinu meteoroložky Dagmar Honcové.
1: Žít podle počasí na rádiu Bonton.
2: Dobré ráno. Ochlazení, to je oč tu běží, citelné ochlazení. V porovnání se čtvrtkem budou dnešní nejvyšší odpolední teploty na většině území Česka nižší o 8 stupňů Celsia, pocitově až o 10 stupňů. Foukat totiž bude mírný, přechodně i čerstvý vítr. V Čechách se odpolední maxima plně vejdou do 15 stupňů Celsia. Na jižní Moravě naměříme 17 stupňů. A zatímco v Čechách máme nejméně

0: se nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
4: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
6: Přímo by chytrálí. S Chytrártem jsme ušetřili.
5: A co je Chytrárt?
6: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
5: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
7: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
8: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: V ABíčku najdeš exkluzivní dárek. Vyber si svého igráčka z limitované edice. Vezmeme tě i za válčícími šimpanzi nebo do světa barvení figurek Warhammer. Víš, že žraloci bělaví rádi tráví čas s rodinou? A že pro tebe máme i 17 stránek plných vystřihovánek? ABíčko s originálním igráčkem právě v prodeji.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: Pěkné ráno, zkontrolujte platnost řidičáku. Podle ministerstva dopravy musí do konce letošního roku vyměnit řidičák více než 202 tisíc řidičů. Nový si můžete vyřídit i online na portálu dopravy. Dnes začíná první den komunálních voleb a voleb třetiny Senátu. K hlasovacím urnám mohou lidé přijít od 14 do 21 hodin. Zítra budou volební místnosti otevřené od 8 do 14 hodin. Hokejisté vedoucího Třince budou dnes usilovat o další prodloužení rekordní série výher bez bodové ztráty od začátku sezóny. Soupeřem ocelářů bude Hradec Králové. Druhé Pardubice se představí na ledě Vítkovic. Sérii pěti porážek touží v aréně Kladna utnout Mladá Boleslav. Zpočátku nás čeká jasno až polojasno. Během dne bude od severozápadu přibývat oblačnosti. Na jihovýchodě až později večer. Večer bude v severozápadní polovině Čech místy pršet. Nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů, na jižní Moravě 17. Tolik zprávy. Krásný den s rádiem Bonton.

0: tak jste si možná taky zaspívali s Péťou Mukem, stejně jako já. On byl skvělý. Bohužel ti nadaní lidé často odcházejí dříve, než by měli. No nic, takový je život, až jsem z toho na měko. Téměř 9.40, vy posloucháte ranní bonton. Za chvíli třeba Petr Kolář, Petr Kotwald a taky Michael Jackson. Každopádně, jestli nevíte, kam na výlet přes víkend, mám tady tip, co takhle si zajet do Krkonoš. V dolní stanici kabinové lanové dráhy v Peci pod Sněžkou, přátelé, vznikla multimediální expozice nazvaná Sněžka 1603. Sněžka 1603, to je jasný, měří 6603 metrů. Na ploše přes 170 metrů čtverečních propojuje příběhy, přírodu i historii Krkonoš. No a expozice vznikla v prostorách bývalého bystra. Ředitel společnosti Lanová dráha Sněžka pan Jiří Špetla nám k tomu řekl toto.
1: Je to expozice, která přibližuje vlastně především tu Sněžku jako takovou. Obyčejný návštěvník, když přijede k nám nahoru a sveze se lanovkou, my ho vlastně svezeme jenom na ten cíl, na tu Sněžku, ale tou cestou nenavnímá všechny ty věci, že Sněžka je opravdu mimořádný bod v Krkonoších se svou historií, přírodou, rychle se měnícími klimatickými podmínkami. A to právě jsme zachytili v této expozici, kde on ještě před cestou na Sněžku navnímá všechny tyhle ty věci, to znamená, že cesta na Sněžku už začíná u nás dole v té expozici.
2: V ABíčku najdeš exkluzivní dárek. Vyber si svého igráčka z limitované edice. Vezmeme tě i za válčícími šimpanzi nebo do světa barvení figurek Warhammer. Víš, že žraloci bělaví rádi tráví čas s rodinou? A že pro tebe máme i 17 stránek plných vystřihovánek? ABíčko s originálním igráčkem právě v prodeji.

0: Já přijdu. No přijdu, ale až, přátelé, v pondělí v 8 hodin ráno, to znamená Milan Fiala vám přeje úplně neskutečně skvělý a kvalitní výkon. Přátelé, nezapomeňte si přibalit deštničky sebou, pláštěnečky, no a taky možná nějaký ten kožíšek či rukavičky, protože ty teploty přes víkend kolem 10 stupňů, no žádná sláva, no. Nechci malovat na zeď, budeme věřit, že to babí léto se jen tak rychle nevzdá, každopádně. Co si o tom myslí takový Dan Kostka, který stojí proti mě ve studiu a už se na vás těší s písničkami na přání v 10.
1: No samozřejmě, ahoj Milane, zdravím tě, krásný den ti přeju, tak co si o tom myslím já? No. Mě čeká oprava střechy na pergole o víkend.
0: No vidíš to.
1: Takže my se všichni modlíme, aby nám alespoň s tím deštěm to nějak vydrželo, ale nevíme, jak to vlastně všechno dopadne. Chtělo by to opravdu, aby nám to babí léto ještě chvilku vydrželo, ale takhle, malinko jsem skeptický.
0: Jo, andělíčku, můj strážníčku. No,
1: tak modleme se všichni.
0: Zkus to. Ale budu se těšit, užívej si těch písniček na přání, ať tě neskáčou tady desky a
1: no, bože, snažím.
0: Měj se, čau.
1: Měj se krásně, hezký víkend, ahoj.
2: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
3: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
4: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapřičky pro kočky, drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Rádio Bonton a Dan Kostka.
1: Ano, přátelé, kamarádi, ještě jednou i ode mě nádherné, ano, a pojďme si to říct od plic, konečně už páteční dopoledne vám všem přeju. Máme něco málo po 10. hodině, vy už víte, co vás čeká samozřejmě. Jsou tady písničková přání s datem 9. října. No a co si budeme povídat, opravdu parádní možnost udělat si nějakou tu parádní hudební radost. Co vy na to? No tak pište na 736 300 888, klidně pište také na náš Facebook anebo Instagram, anebo mi klidně zavolejte do studia a vytočte mě na telefonu 257 403 sedmičky. Za chvilku se rozvíme, pro koho budeme hrát jako prvního. V každém případě teď už je tady další z těch svátečních dvojáků, tedy Štefan a Sára, tak přeju všechno nejlepší, no a posílám tu úplně první písničku. Tady je Kylie Minogue.

nádherná romantická záležitost. Tak to byly Desmond a jejich Chýbaně na Bontonu. S vámi pátečně vyladěné písničky na přání a do nich píšete: ahoj Bontone, prosím, zahrajte pro kolegyni Ivu Petru Janů s písničkou Stůj. Děkuje a všechny posluchače zdraví Slávek. Tak Slávku, i vás zdravím, přeju vám krásný pátek. No a Ivo, pro vás právě teď na Bontonu zpívá Petra Janů. Tak tady máte.

Tak to byly Soul Sister na vlnách Rádia Bunton. Krásné páteční dopoledne vám všem, kteří nás ladíte, přeju. No pojďme se podívat, pro koho dalšího budeme hrát. Píšete krásný pátek, přeji k vám do rádia. Mohla bych poprosit o zahrání úžasného Davida Dayla a to píseň V srdci tě mám. Bylo by to jen tak pro radost, když už je tu oblíbený víkend, také pro fans Davida a hlavně pro mamku, která měla včera svátek. Děkuji moc, tak tohle píše Jarka. Tak Jarko, díky za zprávu, pozdravujte maminku, že i my trošičku s odstupem přejeme hlavně to zdravíčko. No a posíláme také hlavně tu písničku, co vy na to, také teď už je tady David Dale, tak ať se vám líbí.

0: prémiové podcasty na jednom míste? Máme na platforme Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
2: Přímo by chytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
1: A co je Chytrárt?
2: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
1: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
3: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
4: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
5: 25 kg Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
6: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
8: Fíha, sousede, to je to nový kargo.
9: Jo, jo.
8: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
9: Co mě zrovna napadne?
10: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kerry Cargo. Prostor pro vaše plány.

Něco z toho svadebního ranku a s tím Marek Ztracený, ta bílá ti sluší, další krásná česká písnička u nás na vlnách Rádia Bonton. Ovšem jsou tady také páteční písničky na vaše přání, takže pojďme se podívat na dalšího z vás. Co píšete? Dobrý den, mohla bych poprosit o zahrání písničky od Lunatic, a to píseň Odlož tíhu světa, jen tak pro radost. Děkuji moc. No tak samozřejmě můžete, Lunatici jsou připravení, tak tady je máte.

Zdravím, bontoňáci, přeju vám nádherné páteční dopoledne plné vašich hudebních přání. Pojďme na další. Ahojky, zdravím Rádio Bonton, píšete. Prosím o zahrání písničky Wind of Change pro všechny, kdo mají rádi škorpíky, s přáním hezkého dne. Děkuji tak za všechny milovníky téhle rockové metalové legendy. Napsal nám Zdeňka, tak milá Zdeňko, škorpíci jsou pro vás připraveni. Tak tady je máte a hezký pátek vám přeju.

Tak to byli škorpíci na Bontonu a šlo jim to jako vždy naprosto skvěle. No, vy píšete další zprávy, tak pojďme se podívat, pro koho dalšího teď zahrajeme. Píšete: krásný den, Dane. O minulém víkendu jste na Bontonu hrál jeden hudební český klenot. Snad za to může láska od skupiny OK Band. Zahrajte mi ji i dnes v rámci písniček na přání. Dlouho jsem ji neslyšel, no a jsem rád, že tady na Bontonu takové hity připomínáte. Díky moc, tak tohle nám píše Honza. Tak Honzo, my jsme strašně rádi, že jste vy rád, že my vám připomínáme takovéto krásné hity. No a teď už si ho pojďme připomenout pěkně všichni dohromady v pátečních písničkách na vaše přání. Tady už máte OK Band, tak hezký den přeju.

Taková malá víkendová předochutnávka od Alice Springs právě teď na vlnách Rádia Bonton. Ale teď už opět vy s vašimi dalšími zprávami. Píšete ahoj všem z Bontonu. Rád bych požádal o písničku od Sandry Johnny Wanna Leave. No a bude pro všechny moje spolupracovnice z jednoho pražského hotelu v Michli. Děkuji, tak tohle píše Jenda. Je, tak zdravíme všechny na hotel. No a posílám Sandru, tady máte.

O kus další parádní muziky se postarala Sandra na vlnách Rádia Bonton. Já vám přeju krásný páteční den. Vy píšete dobrý den, prosím o zahrání písničky od Činasky Venku je na nule. Pro dobrou náladu naposílám pozdrav z Novohradských hor. Hezký den, tak tohle píše Tom. Tak milí Tome, díky za pozdravy, i my zdravíme do Novohradských hor. Navíc tam ještě posílám kapelu Činasky, tak už k vám letí. Tady máte.

Tak to byly Činasky, můžeme odškrtnout a jedeme dál s dalšími zprávami dnešního pátečního dopoledne. Vypíšete dobrý den, prosím o zahrání písničky, týden končí, víkend začíná. Konečně pátek a my se moc těšíme na víkend. Děkujeme, tým Multitrans, tak milý týme, kdo by se netěšil. Tak tady máte písničku.

0: Tak už to máme potvrzeno i hudebně. Já vás zdravím, přeju vám nádherné páteční dopoledne. 11. odbyla, pojďme také za další muzikou. Po 11. to bude třeba Richard Miller. Čekáme na signál s Nightwork. A zpívat vám bude také Whitney Houston. Tak tady hezký pátek a pohodový poslech vám všem přeju.
1: Radio Bonton a Dan Kostka.
0: No a už za malou chvíli se podíváme také na Štefana a Sáru, protože právě oni dva dnes 9. října slaví svůj svátek. Do té doby jdeme hrát, tady je ABBA.

0: Tak tohle byla opravdová slovenská klasika a s ní Marika Gombitová na Bontonu. Já vám přeju nádherné páteční dopoledne dnes se Štefanem a Sárou, kteří slaví svůj svátek. Pojďme se na ně podívat. Například Štefan, tak jeho prý věčně zasněný pohled mu dodává jistou romantickou vizáž, což ocení zejména zástupkyně opačného pohlaví. Pokud se ovšem domnívají, že ho lehce svedou, měli by se prý připravit na to, že to s ním nebudou mít zase až tak jednoduché. Umí totiž ženám velmi důsledně odolávat, takže milé dámy, malinko na Štefana přitlačit. Ale pojďme dál na Sáru. V mládí se jí prý příliš nechce zakládat rodinu a když už se pro tento krok konečně rozhodne, většinou bývá pozděno a pak se marně snaží přivést na svět nějakého potomka. Jinak pokud se jí to ovšem podaří, obětuje rodině téměř vše. Mezi lidmi bývá poměrně oblíbená, protože je velice ohleduplná a snaží se každému pomáhat, často i na úkor sama sebe. Tak taková je Sára podle hvězd, tak ještě jednou vám oběma přejeme za celé Rádio Bonton všechno nejlepší k svátku. Za chvilku dopravní informace, no a k tomu všemu další muzika, třeba Daniel Pouter anebo Jirka Korn.
1: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion

0: prémiové podcasty na jednom míste? Máme na platforme Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
1: Milch, mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
2: To bylo chytrý koupitelku v Datártu.
3: Vy chytrálí, s chytrártem jsme ušetřili.
2: Tebe nikdo nepřechytračí, úplnej Einstein.
4: Vneste do podzimních dnů vůni kávy s kávovarem ETA, který snadno připraví espresso, krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datárt, opravdový elektrospecialista.
5: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.

0: Zatímco Jiří Korn psal pastelkou a pěkně o tom zpíval, já jsem se chopil dopravy, naťukal jsem několik dopravních informací, o kterých byste měli vědět. Pojďme se podívat, jakže to teď vlastně aktuálně vypadá.
1: Rádio Bonton doprava.
0: No a začínáme problémem na dálnici D8, tady pozor na 24. kilometru ve směru Ústí nad Labem, kde se právě teď odstraňují následky nehody dvou nákladních vozidel. Bouralo se také v Roudnici nad Labem, tady pozor v ulici Švermova, kde havarovala dodávka s osobákem. No a míříme ještě na jih Čech do Českých Budějovic, opatrně v ulici Edvarda Beneše na havárku dvou osobáků. Tak jezděte v klidu a pohodě, já vám přeju šťastnou cestu. Možná už někam na víkend. V každém případě posílám také další muziku. Za chvíli to bude třeba Xindl X, Bonnie Tyler, anebo Richard Miller.

Tak to byl Xyndl X a jeho proměna na vlnách Rádia Bunton. Mimochodem, pokud patříte mezi jeho věrné fanoušky, tak pozor, v příštím roce, tedy přesně 19. srpna roku 27, oslaví Ondřej Ládek neuvěřitelných 20 let na hudební scéně. No a oslava to bude, co si budeme povídat, velkolepá. V pražském areálu 7 totiž chystá speciální koncertní show pod heslem 20 let, 20 hitů, 20 exkluzivních hostů. Pokud tam míříte, tak už teď vám přeju, ať se vám tam líbí. A nabízím také další muziku do 12. hodiny. Tady budou třeba ještě Nightwork, také Hana Hegerová, a nebo Česný Hox.

0: Rádio Bonton.
1: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje.

0: fiaľu, mám vanu plnou fialových fialek.
1: Rádio Bonton.

0: To byl Choris de Berk na Rádiu Bonton, minutka a půl a je tady páteční pravé poledne. My pojďme za další muzikou, například Helenkou Vondráčkovou. Ano, zaspívávám po 12. hodině, podobně jako Igor Timko a jeho kampeny, tedy No Name. A dáme také Madonu. Tak tedy hezký pátek a pohodový poslech vám všem přeju.
1: Rádio Bonton, počasí.
0: Pojďme se podívat na zítra, to bude oblačno až zataženo, na většině území s deštěm nebo přeháňkami, ale třeba na jeho východě a východě Moravy to budou srážky jen místy. Jinak, co je dobrá zpráva, později odpoledne a večer by mělo v Čechách od severozápadu ubývat srážek a také oblačnosti, no a nejvyšší denní teploty 11 až 15, na jižní a jihovýchodní Moravě až něco kolem 16 stupňů Celsia.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
1: Radio Bonton a Dan Kostka.
0: Teď je přesně 12 hodin, tak tady dobré chutnání k vašemu pátečnímu obědu přeju. Za malou chvíli se uděláme parádní výlet do Krkonoš. No a teď už pojďme hrát. Tady je Karel Zich.

0: Tak to byly Dexys Midnight Runners na rádiu Bonton, 12 hodin, 19 minut, tak to je aktuální čas, já vám přeju krásný páteční den. No a pokud se o víkendu chystáte na Sněžku nebo alespoň do Krkonoš, můžete zavítat do dolní stanice Lanovky, která směřuje na naši nejvyšší horu, protože v prostorách bývalého bystra je nově otevřená nová multimediální, jsem chtěl říct, expozice nazvaná Sněžka 1603, která vám přiblíží přírodní prostředí, také historii a další zajímavosti spojené s tímto místem. Zájemci se mohou zkrátit čekání na lanovku, no a výstavu takto mohou navštívit i ostatní jen tak, protože vstup je zcela zdarma, což je velmi sympatické, tak pokud tam vyrazíte, přeju vám, ať se vám tam líbí a zvládněte to. V každém případě mám pro vás také další dopravní informace, ty tady budou už za malou chvíli, a k tomu všemu výborná muzika, třeba Shakin' Stevens anebo kapela Činasky, tak zůstaňte s námi.
1: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
2: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
5: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
6: Přímo by chytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
5: A co je chytrárt?
6: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
5: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
7: Nízké ceny, to je chytrárt. Datart. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
10: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vy řídíte, my zařídíme.
11: Vytvořeno s použitím AI.
12: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun. A pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

0: To byl Shaken Stevens na vlnách Rádia Bonton. Teď už aktuální dopravní informace.
1: Rádio Bonton doprava.
0: A ty začínáme v Hradci Králové. Tady pozor na Gočárově třídě, kde právě teď policisté šetří nehodu dvou osobních vozidel. No a bouralo se také na Praze východ. Tady pozor na silnici 244 u obce Líbeznice, kde jsou v sobě celkem tři osobáky. A vy počítejte s komplikacemi, tak jezděte opatrně, přeju vám šťastnou cestu. A muzika Mandraže, také George Michael, anebo Helena Vondráčková.

Jana se smála, tak to byly Mandraže na vlnách Rádia Bunton. Já vám přeju hezký pátek s datem 9. října. Nezapomeňte popřát Štefanovi anebo Sáře, právě oni dva, totiž dneska slaví svůj svátek. Kromě toho slavíme například také Světový den pošty, den zvědavých událostí anebo Světový den tažných ptáků. Navíc teď už budeme slavit také s další muzikou, za chvíli třeba Iveta Bartošová, budou také Plavci anebo Enya na Buntonu. Tak pohodový poslech vám všem přeju.

0: 25 kilo pri Malexu plus? Hele, akce. Minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
1: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková, kilo, pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
6: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
7: Radio Bonton a Dan Kostka.
8: Zdravím, milí bontoňáci, přeju vám nádherné páteční odpoledne. Už za malou chvilku se podíváme také na to, kam že o víkendu vyrazit a že už nám opravdu klepe na dveře. Do té doby ovšem pojďme hrát, za chvíli tady budou třeba Eláni a s nimi kapela Loizo. Bude zpívat také Kateřina Marie Tichá, a teď už na Bontonu John Paul Young.

0: užívejte podobně jako další muziku. Už za malou chvíli to budou třeba Olympic, také Michael Tuta, Maggie Ravely a nebo Petr Habka.
1: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
2: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
4: To bylo chytrý koupitelku v Datártu.
5: Vy chytralí, s chytrártem jsme ušetřili.
4: Tebe nikdo nepřechytračí, úplnej Einstein.
6: Vneste do podzimních dnů vůni kávy s kávovarem ETA, který snadno připraví espresso, krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datárt, opravdový elektrospecialista.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800. Skonto nábytek.
9: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
10: Získejte 30 dárků za 30 dní v aplikaci Clubcard. Každý den na vás čeká nové překvapení a šance vyhrát skvělé ceny. Stáhněte si aplikaci Clubcard a zapojte se do soutěže do 29. října. Tesco, počítejte s námi.
11: Když přemýšlíte o novém autě, napadne vás Mini? Možná by mělo. Ikonické Mini Cooper, všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější prověřený vůz. Z programu Mini Next si můžete vybrat certifikované ojeté Mini s ověřenou historií a dvouletou zárukou. Najděte si své Mini na mini.cz.
12: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

0: Radio Bonton.
1: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká jsou slova,

0: promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou.
1: Na rádiu Bonton dospíval Michal Hrůza. Já vám přeju hezký páteční den. Dnes máme 9. října. Například v roce 1931 právě dnes proběhlo úplně první rozhlasové vysílání ze záznamu na voskové desce. Tehdy to byla reportáž jakéhosi Josefa Laufra o fotbalovém utkání mezi námi a Jugoslávií. Tak to je něco z minulosti. Teď už pojďme dál za další muzikou. O ní se postará třeba Lady Gaga, také Karel Gott, anebo Mariah Carey.

0: Prémiové podcasty na jednom míste? Máme na platforme Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
2: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
3: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
2: Dnes musíte vybrat.
3: Mám tady pro vás předvýběr.
2: Rozšíříme
3: výběr. Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
2: Ale je to na
4: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
6: Rádio Bonton a Dan Kostka.
7: Zdravím, Bontoňáci, přeju krásný páteční den. Za malou chvíli se mnou ve studiu také Dagmar Honcová a ta má předpověď počasí na víkend. To nás zajímá asi úplně všechny, protože víkend už nám opravdu klepe na dveře. Uvidíme, jak bude, v každém případě do té doby uslyšíte další skvělou muziku. Za chvíli to bude třeba Nick Kershaw, také Věra Špinarová a nebo Opus.

0: Tak to byly The Bangles na vlnách Rádia Bonton, no a teď už Dáša a víkendové počasí.
1: Žít podle počasí na Rádiu Bonton.
2: Dobré odpoledne. Od mikrofonu vás zdraví Dagmar Honcová s předpovědí počasí na víkend. Ten bude ve znamení chladného severozápadního proudění. Odpolední teploty se budou nejčastěji pohybovat do 15 stupňů Celsia. Na jižní Moravě potom naměříme i 17. A pokud plánujete venkovní aktivity, nechte je na neděli, protože to bude oblačnosti a srážek o poznání méně. Převládat bude polojasno a pokud se nějaké přehánky budou vyskytovat, tak v horských oblastech. To během soboty očekáváme déšť nebo dešťové přehánky na většině území Česka. Takové to klasické, ospalé, sichravé, říjnové počasí.
3: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
4: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
5: Jste připraveni obklopit se podzimním hygge? V Jisku nabízíme široký sortiment bytového textilu, dekorací a doplňků i nábytku, se kterými vykouzlíte tu správnou hřejivou atmosféru. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Verunka, Tomík, máma, babi, děda. No jo, a Bohouš samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
9: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.
10: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion@arena.cz.
11: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 a svianský más 11, půl litru ve skle za 9,90 do 13. října ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.

0: přitom si mě za ruku chytil, jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Na rádiu Bonton dospívala Anna K. Já vám přeju hezký páteční den. My se pomalinku blížíme k 15. hodině. Na vás už se samozřejmě těší Markétka Majerová, tedy má milá krásná kolegyně, ale než sem dorazí, já mám pro vás ještě další skvělou muziku. Za chvíli to bude třeba Robbie Williams, také Jana Kratochvílová, anebo Duran Duran. Tak užívejte víkendu, který už je těsně před námi. Hezký den a pohodový poslech vám všem přeju.

0: Blíží se nám 15. hodina a po ní se můžeme těšit třeba na kapelu Lucie. Miraj taky budou. A Alphaville. A mrknem na to, jak budem.
1: Radio Bonton, počasí.
0: Takže zítra budeme mít velkou proměnlivou oblačnost, na většině území přehánky a denní teploty jako fakt nízké proti minulým dnům 11 až 15. Kdo chce víc, kdo chce 18, musí na Jižní Moravu.
1: Radio Bonton a Markéta Majerová.
0: Krásné odpoledne vám přeji, je tu pátek 9. října, začaly volby do zastupitelstev, tak volte správně. A když se dívám, co pak se nám dneska slaví, tak je to Světový den pošty, nebo taky Den zvědavých událostí. No ale my se společně podíváme, mimo jiné, i na způsoby šetření, protože když to teď trošku jako přiškrtíme, tak na ty Vánoce ještě něco usyslíme. Takže pro vás budu mít pár rad a tipů. Ale teď je tu prostor například pro Jennifer Rush, Davida Dale a nebo Abu. Hezké odpoledne s Bontonem.

0: Krásné odpoledne s Rádiem Bonton a jdeme šetřit, přátelé. Když si teď utáhneme pěkně, tak budeme mít na Vánoce. Takže tady mám principy japonské metody správy osobních a rodinných financí, jo? Potřebujeme k tomu zápis na papír, žádné aplikace, protože ve chvíli, kdy si to píšete ručně do speciálního deníku nebo sešitu, tak to prý vede k většímu uvědomění si hodnoty peněz. A máme 4 základní kategorie, jo? Tam patří ty základní potřeby, všichni víme, nájem, energie, jídlo, léky a tak. Pak druhá kategorie je tady kultura a vzdělání, myšleno třeba knížky, divadlo, koníčky. Pak jsou tam volitelné položky, do toho můžete dát, co chcete, prostě to, že chodíte do restaurace a víte, že na to nemáte, oblečení navíc a tak. A pak nečekané výdaje, to je třeba opravy nějaké, nebo lékař, když vás zaskočí nějaká platba vysoká. A pak jsou tady 4 klíčové otázky na začátku měsíce. Kolik peněz máte k dispozici, kolik si chcete jako ušetřit, kolik peněz skutečně utratíte a jak můžete své výdaje jako zlepšit, tedy zmenšit. A je to vědomá kontrola, máte si každý den zapisovat, prostě na začátku si napište, kolik na ten měsíc máte, zkuste si tam poznamenat, kolik chcete ušetřit a pak si každý den zapisujte v těch kategoriích, kolik jste vynaložili peněz. Na konci sečteno podtrženo a hned vidíte, kde to pokulhává a příští měsíc můžete to pokulhávání opravit. Jako mě by se to nechtělo zapisovat, ale dá se tím ušetřit až 30% na výdajích. Podle toho, jak jste rozhazovační. No, za chvilku si řekneme další tipy, jo? Třeba tam bude něco, co bude jednodušší a bude to víc samo. Ale do té doby třeba Brian Adams nebo Jana Kirchner na Rádiu Bonton.
1: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTek najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
5: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
6: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
8: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
9: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
10: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
11: V ABíčku najdeš exkluzivní dárek. Vyber si svého igráčka z limitované edice. Vezmeme tě i za válčícími šimpanzi nebo do světa barvení figurek Warhammer. Víš, že žraloci bělaví rádi tráví čas s rodinou? A že pro tebe máme i 17 stránek plných vystřihovánek a víčko s originálním igráčkem právě v prodeji.

0: 15 hodin 40 minut jste s rádiem Bonton a my pokračujeme v šetření penězi. Po japonské metodě, kterou jsme si před chvílí vysvětlili, je tady další tip na metodu, jak ušetřit. A to znamená ale, když ji chcete dodržovat, že na začátku každého měsíce si vyberete celý svůj měsíční příjem v hotovosti, jako slyšíte dobře. A pak to rozdělíte do obálek. A jednu máte na fixní náklady, to je stejné jako v tom Japonsku, druhá je na proměnlivé náklady, potraviny, oblečení, další na volnočasové aktivity a ta čtvrtá na mimořádné výdaje. A prý nikdy neutratíte víc, než máte. Prostě pokud v té obálce už nejsou prachy, tak nic. A to, co vám zbyde, tak to můžete ušetřit a investovat. Další metoda je výzva z haléři. Se tomu tak říká, ale o haléře už nejde. Je to hlavně pro děti, aby se naučili pracovat s penězmi. První den si dej do kasičky 1 korunu, druhý den 2 koruny, třetí den 3 koruny a takhle to jde pořád do kolečka, jo, na konec měsíce a pak zase od 1 koruny. Za rok tím prý ušetříte, já jsem to nepřepočítávala, ale tady je číslo 66 795 korun. Tak já to teda vyzkouším. Pak je o něco progresivnější metoda a to je pravidlo 50%. To znamená, že polovinu peněz, které to dítko získá, ať už to dostane jako dárek k narozeninám nebo si to vydělá, tak si může užít a druhou polovinu vložit na spořící nebo investiční účet. A prý to má ještě větší efekt, když dítě ten vklad provede samo. No to jsem měla vědět, kolik mohla mít dcera už naspořeno. A pak je tady pravidlo 10 minut a 30 dní, které nám pomůže zabránit impulzivním nákupům, jo. U menších nákupů je tady teda výše do 750 korun, nevím proč zrovna 750, si máte dát 10 minut a prostě buď opustit obchod nebo internetový košík. U nákupu nad 750 korun je doporučeno 30 dní počkat. Většinou pak už tu věc nekoupíte. No jsou tady ještě další rady, k těm se možná ještě vrátíme, třeba žádná káva sebou. To se mi vůbec nelíbí jako rada. No ale nevadí, chceme-li šetřit, musíme se uskrovnit. Teď je to Lucka Bílá.
1: Radio Bonton.

0: kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
2: V Abíčku najdeš exkluzivní dárek. Vyber si svého igráčka z limitované edice. Vezmeme tě i za válčícími šimpanzi nebo do světa barvení figurek Warhammer. Víš, že žraloci bělaví rádi tráví čas s rodinou? A že pro tebe máme i 17 stránek plných vystřihovánek a víčko s originálním igráčkem právě v prodeji.

15 hodin, téměř 50 minut a já tady pro vás mám ještě poslední tři pravidla pro spoření, šetření, abychom na Vánoce měli hodně. Tak je tady pravidlo 50-30-20, to vymyslela jedna americká senátorka, s tím, že si máte rozdělit svůj měsíční příjem do tří kategorií. 50% na fixní náklady, 30% na volný čas, do toho patří kino, cestování, ale i oblečení, a zbývajících 20% na spoření nebo na splácení dluhu. Je to vhodné pro dlouhodobou akumulaci majetku, jo, tady to pravidlo. Pak je tady pravidlo žádná káva sebou, i malé oběti se vyplatí. To je to, co se mi teda vůbec nelíbí, jo, ale když si řekneme, že kafe třeba v Praze už stojí pomalu stovku, dáme si ho pětkrát týdně, to je 500, tak tady je to zase přepočítáno, že když si to jako odpustíme, tak za 10 let máme našetřeno skoro 250 tisíc. To by jeden neřekl, co to kafe udělá. A pak je tady taková jako zábavná výzva, říká se jí kostková výzva, a to znamená, že si každý týden hodíte dvěma kostkami. A to, co vám tam padne, třeba dvojka, pětka, tak je to sedmička. A vy si rozhodnete, kolik nul přidáte k té sedmičce, jo? A to si uložíte, jestli to bude těch 7 korun, nebo 70 korun, nebo 700 korun. A po roce tím můžete mít jako ušetřenou pěknou sumičku. Takže každý týden hod dvěma kostkami a součet, a k tomu nula podle vaší chuti, pěkně někam bokem do obálky, na spořák, kam libo. No tak, já vám držím palce, abyste šetřili jak diví, abyste těch peněz měli, že nebudete vědět, co s nimi, protože já to moc neumím, ale zase vám můžu slíbit Sagvana Tofiho, Beyoncé, anebo Pavla Vítka. Hezké odpoledne.

0: nebo Gypsy Kings. No a podíváme se, jak bude o víkendu.
1: Radio Bonton, počasí.
0: Tak zítra na většině území přehánky, denní teploty 11 až 15, jenom na jižní Moravě 18. A v neděli lokálně možnost přehánek, ráno mlhy a teploty 10 až 14. I na Moravě už to klesne, jenom na plus 16. Ale ještě to pořád jde.
2: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když si zaberete ta nejlepší místa na lehátku. O výhodách First Minute Léto nám poví Lenka.
4: Léto pomalu končí, ale na příští letní dovolenou se můžete těšit už teď. Ať už cestujete s dětmi, ve dvou nebo s přáteli, vyplatí se svůj zájezd zarezervovat včas. V rámci First Minute Léto na vás čeká nabídka nejžádanějších destinací a hotelů. Čím dříve se vyberete, tím více výhod získáte. Například děti zdarma anebo storno zájezdu zdarma. A opět na vás čeká kufr plný výhod. Stálí klienti mohou využít jeho výhody, jako je například cestovní pojištění, seating nebo nadváha zavazadel zdarma. Případně dát přednost slevě za věrnostní kredit. Pokud s námi cestujete poprvé, kufr plný výhod získáte za výrazně snížené ceny.
3: Blue! First Minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
5: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k
1: 39. Radio Bonton a Markéta Majerová.
0: Příjemné páteční odpoledne vám přeji, máme 9. října, má svátek slaví Štefanové a Sáry. Štefanu je mezi námi přes 9 tisíc a Sáry, kolik vás je? Tak milé Sárinky, vás je 13 200. Tak za chvilku se na vás podíváme, ale do té doby třeba One More Time, Ed Sheeran a začne váš, Vašek Neckář. Hezké odpoledne s Bontonem.

0: 16:23 a mrkneme se na Sáry, které dneska slaví svátek. Nebojte se, Štefanové, taky na vás dojde. Sárinek mezi námi žije 13 200 zhruba a vaše jméno vykládáme jako vznešená nebo urozená. A milé Sáry, vy býváte velmi oblíbené mezi lidmi, protože jste ohleduplné a snažíte se každému pomáhat, často i na úkor sebe sama. A když vám život přinese zklamání, tak vy se s ním velmi dobře vyrovnáte a vaše představy o životě s tou každodenní realitou nemají pranic společného, tak se s tím chvilkama perete, ale vždycky to zvládnete. A milí Štefanové, vás je teda 9 000 a váš zasněný pohled dodává vaší vizáži romantiku. Oceňují to zejména zástupkyně opačného pohlaví, ale když si myslí, že vás lehce svedou, tak zjistí, že to fakt tak jednoduché není. A pak tady ještě vidím, že často se stává, že nemáte ve svých citech jasno. Tak ať se vám rozjasní a milé Sáry a milí Štefanové, všechno nejlepší k vašim svátkům.
1: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
2: Tento týden z Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kg jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
6: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
7: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to přsteku, chci ti všechno říct, a pak se někam schovat třeba pochopíš.

se zrychlil se mi dech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Kdo jsem proměně s nimi ve snech města i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě tvoř k obrazu svému, nech mě shoře.

až splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti s nebe, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, tak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé čá.

Krásné odpoledne vám přeji, máme 16 hodin 46 minut a já se tady dívám na hezký tip na procházku, kdyby se vám chtělo. A budete chodit po kulturní památce, protože nově od října je kulturní památkou alej s přibližně 1140 lipami. Je dlouhá skoro 2 kilometry a vede z centra Jičína až k barokní valštejnské lodžii a dá se tam jet i na kole, jo. Založili v první polovině 17. století vojevůdce Albrecht z Valštejna a to sázení šlo překvapivě rychle, z toho bychom si mohli vzít příklad, protože v listopadu roku 1632 trvalo jenom 2 týdny a pracovalo na něm 138 lidí a vysázeli 1140 lip. Ty lípy vedou, jako oni jsou to vlastně 4 řady, protože představte si chodníček, který je asfaltový, takže tam můžete jet i na kole a vpravo vlevo od něj lípa vedle lípy, pak je velká plocha 10, 15, 20 metrů a vodorovně s tím další chodníček, ten je mlatový a zase vlevo i vpravo lípy. Oni je samozřejmě obnovují, když nějaká ta lípa už je nebezpečná, příliš stará, tak ji prostě vymění a občas tam jako leží kláda té staré lípy a to je schválně, protože v ní žije brouk, žije v ní zvlášť chráněný druh páchníka hnědého. Teda ošklivý název to má. Musím vám říct, že ten brouk taky jako není žádný fešák, jo? Vypadá tak, jak to zní, páchník hnědý. Ale je smutné, že původně se vyskytoval od severního Španělska po střed evropské části Ruska a od jihu Itálie až po jižní Švédsko a Norsko, jo? A dneska je ohrožený. Ale tady je právě v těch jako ponechaných, pokácených, nemocných lipách. Takže kdybyste se chtěli projít nádhernou alejí, která je nově prohlášena za kulturní památku, tak do Jičína a vyražte si pěkně z centra a užijte si to.

0: Eurythmics na rádiu Bonton v 17 hodin, za chvilku už třeba Hana Zagorová. Taky Michal Hruza. A nebo Culture Club. A jak bude o víkendu?
1: Rádio Bonton, počasí.
0: Tak zítra proměnlivá oblačnost, na většině území přehánky, teploty 11 až 15 stupňů. V neděli de facto to samé, jenom méně přeháněk a taky nižší teplota 10 až 14. Ale neskuhrejme, pořád to ještě jde.
1: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
2: To bylo chytrý koupitelku v Datártu.
3: Vy chytralí, s chytrátem jsme ušetřili.
2: Tebe nikdo nepřechytračí, úplnej Einstein.
4: Vneste do podzimních dnů vůni kávy s kávovarem ETA, který snadno připraví espresso, krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
8: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vyřídíte, my zařídíme.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Radio Bonton a Markéta Majerová.
0: Příjemný pátek vám přeji, stále je 9. října, je svátek slaví Štefanové a Sáry a my se za chvilku podíváme na Iconic Houses, což je mezinárodní síť sdružující architektonicky významné domy, vily umělců a ateliéry otevřené pro veřejnost. A my v této síti máme v Čechách 18 objektů. Tak podrobnosti za chvilku do té doby například Roxette, anebo teď Kaja Gott. Hezké odpoledne s Bontonem.

0: krásné odpoledne s rádiem Bonton. Kdybyste nevěděli, co o víkendu, tak v mezinárodní síti, která sdružuje architektonicky významné domy, vily umělců a ateliéry otevřené pro veřejnost, máme v Česku 18 objektů, jo? Tak se podíváme na ty nejznámější. Pokud jste ze Zlína, tak Zikmundova vila. Mimořádná architektonická kvalita a ještě to vypráví prý krásný lidský příběh. Pak tady máme Semlerovu rezidenci, tak ta bude asi v Plzni a tam je Raumplan, kterého známe od architekta Lose. A tady je snad dokonce v 6 podlažích, což je úplně neuvěřitelné, nebo respektive v 6 úrovních kolem centrální obytné haly. Jako kdo neviděl, neuvěří. A pak tady máme v Praze Millerovu vilu, taky, ta je ve Střešovicích a kousíček od ní je Rottmeierova vila a do toho se kupují vstupenky dohromady jako za zlevněnou cenu. A je to fakt zážitek, protože to vzniklo ve stejném období a vypadá to úplně jinak. A u těch Rottmeierů, tak tam je to takový, jako tak, jak si to představíte, že by to bylo u vás doma, což teda v Millerově vile vás to většinově ani nenapadne, protože to je luxus na luxusu a všude mramor. Ale v té Rottmeierově vile se cítíte jako, že dobrý, už jsem doma, co pak je k večeři. A přitom tam mají spoustu neuvěřitelných vychytávek, protože oni si pořád zvali jako spoustu kámošů, takže zvonek by u nich nebyl slyšet. Tak tam mají udělený takový blikátko v kuchyni, aby jako věděli, že už někdo je u branky. No, v každém případě, když byste si chtěli vybrat architektonický skvost, do kterého se můžete podívat, tak si najděte Iconic Houses a tam je všechny máte i s tím, kdy a jak se do nich dostanete. Pokud vyrazíte, tak si to užijte, je to vždycky báječný zážitek.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
2: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Máte recept a nemáte čas? Rezervujte si léky na předpis online. Lékárníci v Dr. Max vám je do 15 minut připraví k vyzvednutí v nejbližší lékárně. Šetříme váš čas. Tak přijďte najisto. Více na drmaxleky-napředpis.cz. Lékárny Dr. Max.
4: Zlato, co máš dneska v plánu?
5: No přece všechno.
6: Ať už plánujete cokoliv, nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
10: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 a svianský más 11, půl litru ve skle za 9,90 do 13. října ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
11: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kerry's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.

0: Krásné odpoledne vám přeji, je pátek 9. října, běží nám volby už od 2 hodin do 10 do večera, zítra zase od rána do 2, tak nezapomeňte k těm volbám jít, ať pak neremcáte, protože když se jich nezúčastníte, tak jste proto neudělali prostě nic, aby bylo po vašem. Tak volte správnou rukou, volte dobře, ať jste spokojeni se svojí volbou a užijte si pořádně víkend, protože dny se nám zkracují, počasí zhoršuje, užívejme to, co máme, dokud to máme. Markéta Majerová se na vás zase těší v pondělí ve 3 a teď vás tu nechám ve společnosti, například budou Black, No Name a začne Lucka Vondráčková. Tak hezký podvečer a večer s Bontonem.
1: Radio Bonton.

0: I víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
1: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na oprák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
3: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Fíha, sousede, to je to nový kargo.
5: Jo, jo.
4: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
5: Co mě zrovna napadne?
6: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kedy Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kedy Cargo. Prostor pro vaše plány.
1: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo, za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
7: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
8: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
3: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
4: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
3: Dnes musíte vybrat.
4: Mám tady pro vás předvýběr a
3: rozšíříme
5: výběr. Dvojnásobíme investice.
4: Přijmete to riziko?
3: Ale je to na
5: vás.
6: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
7: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
8: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.

kolega, v ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit, ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Voliči odpoledne začali rozhodovat, kdo bude vládnout v jejich obcích další 4 roky. Možnost volit budou mít také v sobotu od 8 do 14 hodiny. Prezident Petr Pavel přiletěl zpátky do České republiky z dovolené v Černoučku na Litoměřicku, odevzdal hlas v komunálních volbách. Maximální prodejní ceny pohonných hmot víkendu a v pondělí vzrostou. U nafty se cenový strop zvýší o 38 haléřů, u benzinu o 17. Ománský pilot, který minulý týden napadl kapitána a pokusil se o havárii letadla společnosti Fly Dubai, původně plánoval stroj unést a narazit s ním do letiště v Tel Avivu. Vzorem mu byly teroristické útoky z 11. září. Hokejisté Třince porazili Hradec Králové 5-2 a opět vylepšili vlastní extraligový rekord v úvodu sezóny. Vyhráli 9. zápas v řadě za 3 body. A v sobotu očekáváme převážně zataženo na většině území déšť, nejvyšší teploty 11 až 16 stupňů.

0: Radio Bonton.
1: Naleju si nostalgii, trochu sladší ročník 2006.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás se vítá Honza Hmolka. Voliči začali rozhodovat, kdo bude vládnout v jejich obcích další 4 roky. Možnost volit budou mít také v sobotu od 8. do 14. hodiny. Výsledky z menších obcí by mohly být známy do sobotního večera. Kompletní výsledky komunálních i senátních voleb pravděpodobně až v neděli nad ránem kvůli složitějšímu sčítání. Rada Evropské unie schválila doporučení ke střednědobému fiskálně strukturálnímu plánu České republiky na roky 2027 až 2030, uvedla pojednání v Lucemburku ministryně Schillerová. Všechna 4 moskevská letiště musela kvůli vzdušným útokům omezit provoz. Podle ruskojazyčného telegramového kanálu Astra hlásili monitorovací služby kromě dronů také malé balony. Ve fotbalové lize Slavia zvítězila ve Zlíně 1-0 branku Ajaxu z 16. minuty. Obhájce titulu je v ligové sezóně po 8. výhře stále neporažen. Zlín dál čeká na první vítězství. A v sobotu očekáváme převážně zataženo na většině území déšť anebo přehánky, teploty 11 až 16 stupňů.

0: Rádio Bonton.
1: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou. A včera jsi se chvěla, s náladou mizíš oblohou. Všude barvy jsou, splývají naše tě.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Hmolka. Voliči odpoledne začali rozhodovat, kdo bude vládnout v jejich obcích další 4 roky. Možnost volit budou mít také v sobotu od 8. do 14. hodiny. Prezident Petr Pavel přiletěl zpátky do České republiky z dovolené v Černoučku na Litoměřicku, odevzdal hlas v komunálních volbách. Maximální prodejní ceny pohonných hmot o víkendu a v pondělí vzrostou. U nafty se cenový strop zvýší o 38 haléřů